vzpomínek. Momentů, kdy jsme jako 15-letí kluci sem chodili, ptali jsme se lidí a oni tak jako nedůvěřivě nevěděli, jestli jako co vlastně ty dva kluci chcou.

0: myslím, že je strašně důležitý.
1: Jo.
0: A kde s tebou souhlasím, že to je ta cesta ke štěstí, je ta právě zvolit tady tu, v ty momenty, jako co chci ovlivnit a co ne, s čím jsem

0: dneska mám radost toho, že hořický pašie žijou.
1: Pamatuješ si na ten úplný začátek, když jste se teda rozhodli, pan Čunát mluvil teďka před chvílí tady, jak to bylo, jaký byl ten podnět hlavní?

místní rodiny jednodušší to dítě nechat doma, aby tam nějak třeba pomáhalo, než aby muselo chodit denně několik prostě desítek kilometrů pěšky do školy a nevyplatilo se to té rodině. Takže

0: užitečný pro ten, pro to znovu objevení našeho lidství, i když je to vlastně opak toho lidství.
1: No tak on je to opak jenom v abstrakci, protože vlastně ono se to samo nevytváří. My to vytváříme. My jsme aktivními spolutvůrci.

0: 30 plakátů, protože ještě byl 0. ročník, kde si vzpomínám, že byli Flereti, kde jsem hrál,
1: Jej.
0: Pak tam byli Nezmaři, s kterými jsme se kamarádili, a Třeboňští Pišci. A

0: práci. No, ale je to úplně, úplně stejný princip. Přičemž já se snažím, náš jiu-jitsu,
1: Ano,
0: člověk využívá energii toho

Vždycky a pokaždé, když se mi takovéhle věci dějou, tak si říkám, je třeba víc naslouchat, víc se dozvíš. Jo. Ale je to tak, prostě každý jsme nějaký uplácaný z nějaký jiný hmoty. A já to právě proto.

Ahoj, jak se ten rok vždycky otáčí, tak ty dobří holuby se vrací, tvůj pověstný klobouček a tvůj úsměv vždycky na začátku června patří do takového kaleidoskopu.

kozoun. A je to můj způsob, jak trochu odejmout tíhu tomu egu, který je